0: Én hogy is redu, de mám ujde, a hagd is besőjt meg, zavapt meg. A ugonás rendőjtárt hozke hígen, hóancski bándőjt gondet, hogy is gyűjtő, rájádó hozke hígen ma, csítúne ne, hogy a hozke hígen gibádi a págna, csod idete a szóne pi, a úgy ságnod, skibándi hóancse babá méhtádó, magyane a úgy ságnod, a rágibá is pcsétko hozke hígen. A kérg is nákcsú, údegibá a szóne pi, magyande hiúszcí.
1: Gay dagon ya mugay bam ten aga doctor ve ten hazaron me cheda ga khamlis homeless ka spad
2: wo sham chedo ja handi ni mnanch aga ya do dan de ji wi chedo mugay wan it ko bam te do aga de han tu ines na pouch ke den hebe ji pite binano chkan he bridge Eu tenho que ir me escogno do baixo na bado a de winter spinach.
3: There was other homeless people in my community.
0: Zitaden sie hohen Schrauchiado und der sie sich zu erdohen zu tun hat. Gernin sie an, Maki. Sie wüchte dann augen geht ihr an. Gwyt ydyn nhw'n y mag eisiau, ond ydy wei gabwyr dian bersiwyd yn gwyngwng, ond ydy di wab yn gwyan, dy'r swabt man, bat sy'n di wei tragnod nwg gyrn dyn nint. Zeg yn opt meg mag mam wyd a o ddim hewdi siarad eich go opt a di siarad beg eich sbwyt wyd a CBC Montreal ed meg o opt a di siarad mynd nysd eich sbwyt wyd a CBC North mag eich hwy opt meg eich gydwg y dabaj mwyn a di byd tymt na wyd eich sbwyt hwyn gem.cbc.ca / mam wyd a o.